0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští a turečtí policisté v Istanbulu rozbili obří podvodné call centrum a zadrželi 51 lidí. Organizovaná skupina je spojována s více než 11 případy podvodů na českých občanech. Falešní bankéři a policisté s obětí pod psychologickým tlakem vylákali přes 553 milionů korun. Kriminalisté na místě zajistili rozsáhlou techniku, padělané doklady i software. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiálně akce zrušila. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole play-off mistrovství světa zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Ve 111. minutě rozhodl vlastní gól Dinia Borgese. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas play-off. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu, posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Gól střelil ve 14. minutě Jon Arias. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Na metru C začala rozsáhlá výluka. Vlaky ode dneška do pátku nejezdí mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Je to kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Náhradní dopravu zajišťují autobusy XC a tramvajová linka 2 je prodloužena k vozovně Pankrác. Z Prahy Dominik Šmaus.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer nám pravděpodobně zaprší. Dnešní odpolední teploty je mezi 22 až 24 stupni Celsia.
7: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
8: Krásné, dobré ráno. 7:04. Leontinka se dneska vyspinkala do růžova, takže to tady bude šířit pozitivní energii. Čau, Fílo.
4: Čau. Já jsem se taky vyspinkal do růžova 3 hodiny, čuměl jsem na fotbal.
8: No, tak jak to máte vy, naši věrní posluchači? Dejte vědět, jestli vstáváte do práce, nebo se jen tak probouzíte, nebo naopak po bujarném večírku uléháte ke spánku, tak vám popřejeme dobrou noc. Vám ostatním přejeme krásné dobré ráno. Víkendové vysílání na Hit Radio startuje právě teď.
7: Hit Radio City.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 10 minutek aktuální čas a my tady pro vás máme s Fildou krásnou zprávu. Protože my Češi jsme nejšťastnější za posledních 25 let. To jsem si nevymyslela já ani Filip, ale spočítali to opět jakýsi
1: vědci.
0: No ty kráso, my máme teda to štěstí, že v tomhle nádherném šťastném období žijeme. Zajímavé ale je, že Moraváci jsou prý ještě šťastnější než Češi. To by mě zajímalo proč, jestli tam mají to vínečko bílé a červené, co?
2: No, já mě vždycky zajímají tady ty průzkumy. Přijde mi, že co se bavím okolo, všichni jsou naštvaný, jak je všechno drahý, bydlení je nedostupný, tak a myslím si, že to jsou docela základní potřeby k životu. Tak já nevím, no, já teda asi úplně jako nejšťastnější za posledních 25 let teda nejsem, tak nevím jak ty.
0: Já šťastná jsem, protože jsme všichni zdraví a v mém okolí taky. Takže to je takový asi nejdůležitější.
2: No tak schválně nám můžou dát vědět posluchači, jestli jsou nejšťastnější za posledních 25 let. Pokud jim 25 je, ale myslím, že většině asi ano.
0: Za posledních 25 let, to mě bylo 15, to jsem měla až takovou pubertu. Jo, asi jsem šťastná.
2: Jo.
0: Takže vždycky, hele, říká se vždycky může být líp, ale
2: ano.
0: Máme co jíst, máme střechu nad hlavou, máme někoho, kdo nás má rád, máme kamarády, máme rodinu a máme skvělou práci jako my dva tady. Ne, a hlavně jsme zdraví. Takže přátelé, dejte nám vědět, jste šťastní. Za posledních 25 let 777-937-777 a je mi jasný, proč na té Moravě jsou vlastně šťastnější. To je prostě jasný. Kdyby si Češi občas taky trošku té Moravy nalili, tak jsou šťastní úplně stejně, ne? Hezké dobré ráno, Nico Santos, právě teď jsme Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: 2. července, pojďme se mrknout, kdo dneska slaví a co se důležitého děje, aby nám to neuniklo. Dnes je den nezávislosti pro Američany, největší svátek roku. Fildo, pojď nám přiblížit, co to je.
1: No, je to pro ně asi ten nejvýznamnější den, který mají v roce, protože před 250 lety tak se podepsala jistá dohoda a od té doby se vlastně považuje takový vznik novodobé éry USA. Takže pro ně je to prostě obrovská věc, grilovačky, ohňostroje, koncerty, akorát teda...
0: Grilovačky doslova, protože tam je až 45 stupňů v New Yorku, což je masakr mezi těmi obrovskými domy, budovami, paneláky a podobně. Mě prostě to je šílený, nedokážu si to ani představit. A každopádně dneska je taky den salátu Cezar, tak si ho dneska dopřejte. Mějte hezké ráno.

0: Jsme mladí
1: a neklidní.
0: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Filipem právě teď. Hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Americká hudební megahvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Světovým agenturám to potvrdila mluvčí slavné zpěvačky. Svatební oslava prý propukla v newyorské aréně Madison Square Garden a má trvat i další dny. Ovšem moje milá kolegyně tady na mě mává, že to prý není pravda.
0: No protože my furt nevíme, jestli je to pravda, není to pravda. Mluvíme o tom už vlastně dva dny, včera taky celou snídaní šampionů.
2: Aha.
0: A vlastně Taylor samotná oficiálně ještě vůbec nic nepotvrdila. Jsou různé spekulace, takže vlastně je to taková Taylorina detektivka, bych řekla.
2: Hele, ale tady to je zpráva z dnešních 7 hodin ráno, to, co jsem četl, že to potvrdila
0: tisková mluvčí.
2: Přátelé, myslím, že přežijete již taky bez toho, buď se vzali nebo ne, my to ještě budeme sledovat. Pojďme na další zprávičku. Benzínová pumpa v dolnorakouské obci Wollensdorf jižně od Vídně požaduje po motoristech platbu, jestliže jejich vozidlo v areálu stanice jen krátce zastaví, aniž by natankovalo. Stačí jen průjezd nebo krátká zastávka na to, aby řidič zjistil ceny pohonných hmot nebo si něco vytáhl z kufru.

No a kdo někdy snil o vlastním ostrově ve Středozemním moři, má jedinečnou šanci. Za 15 milionů eur, tedy 363 milionů korun, je u západního pobřeží Sicílie na prodej soukromý ostrov Santa Maria s luxusní vilou, kaplí a olivovým hájem. Nachází se tady právě i ten háj, jehož plody v roce 2020 vystačily na výrobu 1500 litrů olivového oleje.

0: Krásné dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a dneska máme pro vás důležitou informaci. Vy jste zvyklí, že vám vždycky mezi 9. a 10. hodinou roztáčíme kolo narozeninové rulety. Vzhledem k tomu, že já tady zítra bohužel s vámi nebudu, Filipku, budeš tu osamocen.
1: Já taky nejdu teda.
0: Ne, bude tady Káťa Pechová, takže ženská energie tady bude trošku jiná, ale to je někdy takové osvěžení, takže Káťa je super. No a my si právě na základě toho dáme dvě narozeninové rulety dneska. A což je dobrá zpráva pro vás, takže pozorně poslouchejte. Kdo ví, kdy to přijde, ta první nebo ta druhá?

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu byl herec Dustin Hoffman. Na první večer dorazili rovněž Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Festivalový program potrvá do 11. července, kdy budou předány ceny. Šanci na zisk křišťálového globu v hlavní soutěži mají i 3 snímky s českou účastí. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Podle táborových vedoucích takový telefonát z rodiči často ještě zvětší stesk po nich. Stále tedy platí, že na táborech stále vládne klasické posílání papírových pohledů. A pojďme také na sport. Artis Brno přijal nabídku od Ligové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. Níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí 2 brněnské týmy. První liga se nebude nově losovat. Artis převezme v termínové listině pozici Karviné. Naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu Brno. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Tip pro fanoušky Hobita a Pána prstenů. V Řepích se můžou zapojit do soutěže na motivy Tolkienových knih. Je připravena trasa s několika stanovišti, šiframi a otázkami. Odpovědi se zapisují do pracovního listu. Ten a další informace najdete na webu kulturního centra Průhon, průhon.cz. Z Prahy Dominik Šmaus.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během odpoledne a dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. Odpolední maxima 24 stupňů Celsia.
4: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
5: Díky, že posloucháte 3 minutky po 8. S vámi Filda a Lejda.
1: A to je skoro jak Filda Lejda, jako podle mýho příjmení, že jo? Filda,
5: ty jsi Lejček, no Lejda. A já, Děnděši, jak by to bylo, Degeši?
1: Lea Gejda.
5: Kejta rovnou.
1: Nebo Kejta může být.
5: Každopádně, přátelé, krásné vstávání, díky za vaše zprávy, kdo jste v tom s námi, chodí SMSky, děkujeme vám za ně, posíláme skvělou muziku, hlavně dobrou náladu, ale dneska bude narozeninová ruleta hned 2x, spousty zajímavých infošek, mrknem taky do Karlových Varů a prostě uděláme si takovou tu víkendovou pohodičku.
4: Hit Radio City.

0: Krásné vstávání s Hitrádiem 9 minutek po 8. Přátelé, jestli myslíte, že Ciprián a Celestín jsou nejdivnější česká jména, podceňujete naši originalitu. Schválně, jestli jste věděli, že u nás můžete potkat lidi se jmény Viletů, Wednesday, Chingis nebo Ninel, což je vlastně Lenin pospátku, že jo? Ninel, Lenin. No a prostě někteří rodiče dokážou krásně zpestřit svým potomkům hezky od začátku. Ježíš, já bych plakala jmenovat se třeba Leona a Noel. A Noela. A dokonce, já jsem znávala i jednoho lepronise. Nevím, jestli se už nepřejmenoval, ale nejvíc jsou jedni rodiče z Opavska. Ti dokonce minulý rok pojmenovali dcerku Análie. Ne M jako máma, ale
1: no, rovnou z N,
0: no jako Nanuk.
1: No, tak to je fantastický.
0: To prostě nemáš jak oslovit ani vyslovit. Jednou je bude žalovat chudinka
1: no,
0: Análie.
1: No, oslovit to může, no, ale ne podle kalendáře.
0: Takže přátelé, pokud ve svém okolí máte někoho s takovým prapodivným jménem, kdo kde se kdy inspiroval, napište nám to na 777 937 777. Ještě znám Klotildu, jsem si teď vzpomněla.
1: Ježiši,
0: to byla spolužačka na základní škole, Klotilda.
1: Já teda si furt jenom říkám, jestli jako můžeš vybrat jméno, jaký chceš, a do občanky ti to jako zapíšou.
0: To je otázka, tak prosím
1: vás. Já to zjistím.
0: Dejte nám vědět, jaká divná jména máte ve svém okolí, a my jdeme hrát.
2: Hit Radio City.

0: Hezké dobré ráno, Pink, Please Don't Leave Me, posloucháte Hit Radio. 2 minutky po 7:45 aktuální čas, hezké dobré ráno. Ptali jsme se vás, jaká ve svém okolí máte nejdivnější jména. Pár tipů jsme vám tady, ale rodiče z Opavska pojmenovali svou dceru Análie s Enkem, což je prostě úplně šílený. Píše nám tady posluchačka Jarmila. To je taky hezký. Já mám třeba ve svém okolí několik Jarmil. Babičky obě dvě, slovenskou, maďarskou, taky moje maminka Jarmila. A vždycky se říkalo Jarmilky, že to jsou takový ty střevíčky, boty. Každopádně nám tady píše teda Jarmila, moc zdravíme. Ahoj, můj manžel se jmenuje Bivoj.
1: Bivoj je dobrý, já to si představím
0: Jarmila
1: vždycky...
0: Jarmila a Bivoj.
1: To si vždycky představím teď s proměnutím toho pána s tím větším bříškem, jak pije tu dvanáctku prostě do sebe.
0: A nebo nám tady píše posluchačka, dobré ránko, jmenuji se Oksana, to je hnus, je lepší Análie. Přeji krásnou sobotu, vaše posluchačka.
1: Ale tak Oksanka, Oksana to není tak špatný.
0: Hezk. Oksanka, ahoj Oksanko.
1: Takhle, neřekl bych,
0: ahoj, že... Análko.
1: Análko je fakt špatný, no. Takhle Oksanka, neřekl bych, že to je žádná jako nějaká hitparáda s prominutím, ale není to vůbec špatný.
0: Není to vůbec špatný, ať se jmenujete jakoliv, hlavně, že jste zdraví a že máte pohodičku a usmíváte se na svět, ne?
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez, Marshmallow a teď Filip Lejček a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, věrný domácí mazlíček pomohlo policii vyřešit případ vloupání do rodinného domu. Drzí zloděj totiž uvnitř bytu oslovil mluvícího papouška jménem jeho vlastního komplice. Inteligentní pták si toto jméno zapamatoval a neustále ho opakoval před vyšetřovateli. Kriminalisté díky této stopě rychle identifikovali zloděje a zadrželi celou partu pachatelů.
0: Takže už si nebudeme pořizovat domácí mazlíčky, fejsky, kočičky, ale mluvícího ptáka.
2: Papoušky. Majitel domu v americkém Connecticutu našel na své zahradě nečekaného návštěvníka. Velký medvěd Baribal se v horkém letním dni rozhodl zrelaxovat v jeho vířivce. Zvíře ignorovalo křik majitele a spokojeně se chladilo v bublající vodě. Po zhruba hodince medvěd z jacuzzi v klidu vylezl a odešel zpět do lesa.
0: A nebo já miluju tyhle příběhy, které píše sám život. Fakt, i tohle se děje. Brum, brum.
2: No a teď věc, kterou bychom si přáli všichni, když samozřejmě stejně se to asi už nestane. Technická chyba v systému jedné z etiopských bank umožnila lidem vybírat cizí peníze. Klienti zjistili, že mohou z bankomatů vybrat mnohem více peněz, než mají. Zpráva se bleskově rozšířila, hlavně mezi studenty, kteří bankomaty vzali útokem. Banka po opravě systému vyzvala všechny k dobrovolnému vrácení peněz.
1: Hit Radio City.

Justin Timberlake, Mirrors, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. A já mám pro vás dobrou zprávu. Jak jsem zmiňovala, dneska narozeninové rolety pro vás budou dvě a ta jedna se blíží už krátce po 9. hodině. Do té doby Atmo Music nebo Where is my husband? Dáme si Ray, taky U2 a Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich nejzamilovanější duet Shallow. Mimo jiné můžete mrknout i na film. Když začal ten filmový festival v Karlových Varech, tak co takhle dát si dneska zrodila se hvězda. Buďte s námi.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
0: Online.
2: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu je přesně 9 hodin a s ní i další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Uvedlo podle agentury Reuters tamní ministerstvo informací. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové stále pokračuje. Zraněno bylo 12 660 lidí a dalších přibližně 15 000 osob přišlo od střechu nad hlavou. Policisté na Karvinsku a Frýdecko-Místecku zadrželi 3 cizince s padělanými řidičskými průkazy. Při běžné kontrole odhalili 2 falešné zahraniční doklady a 1 padělek českého průkazu. 2 z mužů přiznali, že si byli podvodu vědomi a autoškolu v minulosti vůbec neabsolvovali. Cizinci byli obviněni z padělání veřejné listiny, za což jim hrozí až 3 roky vězení. A pojďme také na kurty. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu jinou krajanku Nikolu Bartůňkovou 6-3 a 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Manacheu Sakakbenkovou z Tajska 6-2 a 7-6. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Botanická zahrada v Troji láká na novou expozici Rostlinná Odysea. Je nad skleníkem Fata Morgana a provedená z historií rostlinného světa, od jeho nejstarších forem až po současnost. Na expozici navazuje stejnojmenná letní výstava, kterou najdeme ve výstavním sále v ornamentální zahradě. Z Prahy Dominik Šmaus.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz
3: Sobota nabídne polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer počítejte s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 24 stupňů Celsia.
6: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
7: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9, jedeme dál. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A prozradím, že je tam zážitek pro 2 osoby. A možná si nacpete i to bříško, projdete se někde krásně, zažijete krásné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. No a k tomu hlavně poslouchejte teď naše Hit Radio, skvělé hity, protože za chviličku to bude.
7: Hit Radio s

0: A je to tady. Přátelé, kamarádi, chytré plavky, to tu ještě nebylo. Přišli s nimi ve Francii a jsou určeny zatím nám, ženám. Nevím, jestli se s nimi dá volat nebo chodit na internet, každopádně vám včas řeknou, kdy a jak se namazat. Jo, a stojí to necelé slabé 4000.
1: 40 korun?
0: Ano, za to, že ti plavky řeknou, namaž se.
1: Namaž se, už se dlouho nemazal, tak to si můžeš možná nastavit jako stopky na telefonu, ne? Ne. Že bys tam dala chytrou aplikaci, je 33 stupňů,
0: no,
1: teď
0: ale
1: jsem
0: počkej,
1: se namazala.
0: Ještě zatím teda nevíme, jestli se s nima dá volat, psát SMSky, chodit na internet a jak to teda funguje, když chodíš do vody a ty plavky ti jako sami řeknou, namaž se.
1: No prostě to je nějaký speciální čip, čidlo, co já vím, hele.
0: Oni dneska... přijít na Evu a Adama.
1: To si myslím stoprocentně, ale když existují hele už auta, co se řídí sami, tak taky leplavky, to je úplná brnkačka za mě.
0: Je to tak, klidně dejte vědět, co si o tom myslíte, my vám posíláme další skvělou muziku. Hezkou sobotu.

0: hudební políbení z Eteru Hit Rádia Kiss Me. 9:45. Takže vy víte, co přijde teď. Fildo, pojď to odpálit.
1: Přijde narození, je to tak?
0: Ještě jednou, jo?
1: No.
0: Tak to řekni.
1: Narozeninová.
0: Ano.
1: Ruleta.
0: Ano.
1: Přijde právě teď, přátelé, jediná ruleta, kde jedině vyhráváte.
0: Takže volejte na 800 937 937. Výborně, jo. Filip se už naučil to číslo. No a těšíme se, komu z vás uděláme radost. Do té doby opět Radeček, Adele, anebo Kygo.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, sobota dopoledne, 9:58. Kygo, For Life, takhle chutná sobotní ráno. Doufám, že se máte krásně, protože my jdeme pro někoho z vás roztáčet kolo narozeninové rulety a máme tam dneska nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Tak jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Halo, halo, kdo pak je tam?
1: Dobré dopoledne, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud?
1: No, momentálně na Mácháči, jinak Středočeský kraj.
0: Ne, na Mácháči, ježišmarja, tam jsem strávila celé dětství, miluju, jak to tam teď vypadá?
1: No, teď je trošku zataženo, ale vypadá, že dneska bude hezky, že se bude dát.
0: A vy tam jste někde
1: kouta.
0: V chatce? Nebo
1: jo,
0: v kempu?
1: Jo, my jsme uznáme jich v chatce.
0: Tam je to krásný.
1: A doksy
0: nebo vedle?
1: My jsme starý splavy, nebo starý jakoby splavy. Dlouhý důl, nevím, jestli znáte,
0: znám,
1: nebo ne.
0: Znám.
1: Tak tam právě v chatové oblasti, takže.
0: Ježišmarja. Prostě normálně mám chuť jet za vámi, protože fakt jsem tam strávila celé dětství. Tam je nádherně.
1: Doražte.
0: Takže doporučujeme. Lucinko, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Prozrať nám.
1: Já a manžel.
0: Počkej, já a manžel, ve stejný den.
1: No, ve stejný den.
0: Ne, ne, jak se vám to stalo?
1: No nevím, jak jsme se tak nějak
0: počkali. A jaký je ten den?
1: 17. července. Nevím,
0: Ježiš, to má moje ségra.
1: Fakt, jo,
0: no,
1: Ježiš,
0: jasně.
1: Tak si taky dopředu všechno nejlepší.
0: No tak to je krásný. A není to brzo vůbec, je to úplně jedno, hlavně, že jsi se dovolala. Ježiš, tak to je skvělý. Takhle, a jak dlouho jste spolu, manžele?
1: No, 20.
0: 20 let, takže 20 let slavíte takový to lásko, hele, co dáš ty mě, co dám já tobě, nebo pojďme si dát nějaký společný.
1: No, to vždycky nějak něco vymyslíme. Teď
0: ale to je krásný. No tak budeme hrát prostě pro tebe a jak se jmenuje manžel?
1: Jakub.
0: Jakub, takže pro Lucku a Jakuba. Tak jdeme roztáčet kolo narozeninový rulety?
1: Určitě.
0: No tak jo, jdeme na... Ne, počkej, já ti vlastně musím dát ještě pravidla. Já už bych to přeskočila, ale určitě znáš, pokud nás pravidelně posloucháš.
1: Určitě, poslouchám.
0: Tak schválně mi řekni ty pravidla.
1: No, že budou tři písničky, ano. Nebo vždycky se pojede po jedný a když odmítnu, tak už se nesmím vracet.
0: Jasně, no ty jsi skvělá. Hele, já jsem právě teď přišla o práci.
1: No, to určitě.
2: Já tleskám tady.
0: Lucko, tak jo, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň Another Day in Paradise od Phila Collinse. Chceme nebo ne?
1: Tak asi další.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Nesmrtelné devadesátky S Club 7 Bring It All Back.
1: Jo, byli super, ale zkusíme to do třetice.
0: Do třetice všeho dobrého, tak jsem zvědavá, jestli se teda trefíme. Williams.
1: A já si myslím, že paráda.
0: Jo, skvělá pozitivní pecka.
1: Pardon.
0: Koho tam máš ještě?

0: u sebe?
1: Psa, no, já právě když jsem volala, tak jsem česala psa, teď on tady zrovna bere krovky, tak vysílám dítě, aby nezdrhla.
0: Jak máš staré děti?
1: 10 a 13.
0: 10 a 13. A máš tam všechny u sebe?
1: Jo, jsou tady.
0: I manželka Jakuba?
1: Manžel dneska právě, že musel vodit ještě pracovat, takže ten je možná v autě, možná to slyší.
0: Tak posíláme pozdravy, protože teď máš ten správný prostor, aby si vám mohla sdělit cokoliv máš na srdci. Pro sebe, pro svého muže, pro svou rodinu, pojď na to.
1: Tak já bych nám hlavně chtěla popřát, aby jsme měli hlavně zdraví, i všichni okolo a i třeba pro tvoji sestru, protože si myslím, že to je úplně to nejdůležitější, co může být. Ostatní tak nějak jakoby přijde samo a se máme rádi a ať je nám na tomhle světě dobře.
0: Naprosto souhlasím, s Filipem se po to podepisujeme a za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší vám, tobě, Jakubovi i mojí sestře takhle, když už jsme tady o tom mluvili. A samozřejmě my tady dneska máme něco nezapomenutelného od partnera firmy Na zážitky. Je to pro dvě osoby zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
1: No ty bláho, no tak to je krásný.
0: Tak si myslím, že si dáte výlet, nacpete si pupky, zažijete něco krásného, procházka příjemné s užitečným a ještě takhle ve dvou oslavíte společně ty vaše narozeniny, je to skvělý.
1: No tak to je krásný.
0: No
1: dár,
0: tak jo, tak posíláme Robbieho Williamse za tebou, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Oslavte to, užívejte si a hezké léto.
1: Taky hezké léto všem.
0: Ahoj.

Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta za námi, ale jedna stále před námi, takže dobře pozorně poslouchejte za chviličku. Hozier, Natasha Bedingfield nebo taky Natalia Imbruglia a její Turn. Jsme Hit Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Hit Radio.

0: Piráti, jedeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Drony řízené umělou inteligencí nacházejí v poslední době uplatnění v mnoha oblastech. Jeden takový přednedávnem využili i v australském Novém Jižním Walesu při pátrání po ztracených turistech. S jeho pomocí je našli během pár hodin, jinak by je hledali možná i celé dny. Pátrací akce s využitím dronu poháněného umělou inteligencí byla u záchranné služby Nového Jižního Walesu první svého druhu. Do Řecka se každý rok vydávají na dovolenou až 100 tisíce Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu 120 korun za každý kilogram. Čtverzubec, jak se ryba jmenuje, je také schopen člověku ukousnout například i prst. A pojďme také na sport. Dnes večer se rozjedou první osmifinálové zápasy na letošní mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin domácí Kanada vyzve Maroko a od 23 hodiny odstartuje souboj favoritů na celkové vítězství, tedy Francie, která se utká proti Paraguaji. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Na metru C začala rozsáhlá výluka. Vlaky ode dneška do pátku nejezdí mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Je to kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení. Náhradní dopravu zajišťují autobusy XC a tramvajová linka 2 je prodloužena k vozovně Pankrác. Z Prahy Dominik Šmaus.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. No a vzpomínky na 35 stupňová vedra jsou pryč, dnes maxima na 24 stupních.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
9: Hezké dobré ráno, teda dopoledne, 9:50, sobota, 4. července. Za chviličku se podíváme na to, jak my Češi ve velkém vyrážíme k moři, startují totiž dovolené, tak si k tomu řekneme něco víc. Do té doby Lana Del Rey anebo Swedish House Mafia a John Martin.
8: Hit Radio City.

0: eterická Lana Del Rey, Video Games. 9 minutek po 10. hodině, hezké dobré dopoledne, sobota 4. července. Češi ve velkém vyráží k moři, odstartovali různé dovolené, takže dovča u moře vlastně nezačíná u vody, ale v momentu, kdy doma u lednice balíte řízky do alobalu. Nebo ne? Není hezky si zaspomínat na ty krásné časy, takový národní rituál bych řekla, že to je, byl u někoho, třeba někdo už to nedodržuje, ale je úplně jedno, jestli máte v garáži nové SUV s klimatizací. Jakmile ten řízek v 5 ráno na první benzínce vytáhneme, tak jsme prostě v pátky v roce 1995 třeba.
1: My jsme byli před 3 rokama s přítelkyní a s její mámou v Řecku, ano. A ona vytáhla opravdu na letišti, ne teda na benzínce, ten řízek s tím chlebem, a já jsem si říkal, ježiši, to je trapas. A teď jsem si dal ten řízek, aha, a říkám, nemáte ještě jeden.
0: Není to na domácí řízky z domova, anebo vzpomeňme si třeba na tu logistiku v kufru. To nebylo balení, to byl prostě Tetris pro pokročilé. Máma chtěla vzít i peřiny, táta trval na 3 basách piva, protože tam je to prostě drahý. Nejhorší na tom všem je ten systém. Každý táta má prostě svůj systém. Já když vidím svého otce, do dneška v 64 letech musí mít všechno prostě komplet zorganizovaný. Vyjíždí se přesně ve 2 ráno, protože se vyhneme kolonám, a výsledek, všichni čeští tátové vyjeli ve 2 ráno a potkali se v té samé koloně, třeba tamhle někde u Vídně. Ale ten pocit, že si oklamal osud, ten nám nikdy nikdo nevzal, ne? Tati, promiň, ale prostě tak to u nás třeba je do dneška.
1: Ale to je ta vojna u těch starších ročníků, ano. Všechno se hezky srovnat, organizace, takže já si myslím, že to těm chlapům rozhodně hodně dalo. I když se zeptáte mýho táty, tak ten jako by řekl, kdybych na té vojně nebyl, vůbec by mi to nevadilo. Jako protože...
0: Já si myslím, že je občas fajn si takhle zavzpomínat, protože fakt my vždycky, když jsme jeli na nějakou dovču, tak ten taťka u toho kufru auta stál, máma dělávala ty řízky. Možná i naši posluchači to mají dodnes, že to dodržují, dejte vědět na 777 937 777 a tady Shakira a Zoo.

0: Run, run, run.
1: Zpíval Filip Lejček z One Republic, run, run, run. Hezké dobré dopoledne, přátelé, narozeninová ruleta s číslem 2. Bude mít tak trošku jiná pravidla, jsme se teď s Filipem rozhodli. Vůbec nechceme, abyste nám teď volali, ale my to změníme. My chceme, abyste nám napsali. Takže nám napište na 777-937-777, odkud nás posloucháte. Prostě jenom město, odkud nás posloucháte, a my vybereme někoho z vás, zavoláme vám a prostě vám zahrajeme to, co máte rádi, vy nám řeknete nějaký to datum, my tady vybereme muziku a taky vám k tomu dáme nezapomenutelný zážitek. Pozor, opět pro dvě osoby.
2: To je pěkný, to ale je ty si musíš, i vy si musíte uvědomit, že tato osoba, Leonka, tady naposledy dneska. No, protože kdo v rádiu mění pravidla, řekl... tak většinou je vyhozen následující den, přátelé, takže si to užijte dneska ještě.
1: Ne, to nebyl tentokrát můj nápad, ale nápad mého šéfa, takže já jsem z obliga.
2: Tak ten vyhozen samozřejmě nebude.
1: Každopádně ne, já si říkám, že když výjimečně jsou dneska ty dvě narozeninové rulety, že pravidla jsou někdy od toho, aby se porušovala. Takže 777-937-777, hele, už mi to tady všechno skáče. Odkud nás vy, naši věrní posluchači, posloucháte? Naše centrální studio, odkud nás teď slyšíte, sídlí v Praze a pak samozřejmě rozdělené ještě na ty regiony, to už je ve vašich větších daných městech v České republice. Tak budeme hrozně rádi a prostě my vylosujeme někoho z vás, ať je to takový jako spravedlivý, ať dáme šanci i těm, kteří se třeba nedovolají, kteří velmi často píší. Hele, těch zpráv tady skáče, to je 15, 20, 30, teď už je tam 55. No, to bude hodně těžký.
2: Já prostě pak řeknu číslo, ty to vemeš od zhora a vylosujeme jednou takhle, jo?
1: Dobře, tak jo, takže pište na 777-937-777, odkud posloucháte vaše Hit Radio a my vybereme někoho z vás.
3: A také naše mistrovské pečivo z Podmáslí, vejce z Louky i vína z Malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Za minutku máme 10:45 a to znamená, že se blíží a pomalu, ale jistě přichází vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, kdy od 11. do pravého poledne hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás, našich posluchačů. Napište nám na 777-937-777, co byste rádi z Eteru Hitrádia slyšeli, my se vám to s Filipem pokusíme splnit a hlavně napište nám i, co dneska budete baštit, ať se třeba všichni takhle vzájemně můžeme inspirovat. I když většina z vás, co jsem tak tady četla ve zprávách, jede na Karlovarský festival, tak si tam dejte něco dobrého, protože tam je opravdu rušno, taky se tam chystám za pár hodin vlastně jedu a budu tam až do pondělka, takže třeba se s někým z vás i potkáme, protože spousty posluchačů máme z Karlových Varů podle toho, co jste nám tady psali. A jestli vám k tomu můžeme teď zahrát vaši muziku, tak my budeme jenom rádi. Takže pište 777937 anebo můj Instagram Lea Giongiosi.

0: Vanilka 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích.

0: Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piláti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
5: Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části Česka jejich připravenost na podobné události nezměnil. Aktivně se o správný postup zajímá zhruba 40% obyvatel. Například více než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie pak disponuje zhruba každá osmá domácnost. Analýza ministerstva práce ukázala, že pětina Čechů odcházela před covidem do důchodu z úřadu práce. U lidí s předčasnou penzí tvořili tito bývalí nezaměstnaní dokonce celých 40%. Pracovníci se na úřad nejčastěji hlásili přibližně 11 až 12 měsíců před termínem penze. Evidence na úřadu práce tak lidem sloužila jako finanční překlenutí a strategie odchodu z trhu. A pojďme také na sport. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole playoff zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu. Posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Dnes večer jsou na programu také první osmifinálové duely Kanada-Maroko a Francie-Paraguay. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Tip pro fanoušky Hobita a Pána prstenů. V Řepích se můžou zapojit do soutěže na motivy Tolkienových knih. Je připravena trasa s několika stanovišti, šiframi a otázkami. Odpovědi se zapisují do pracovního listu. Ten a další informace najdete na webu kulturního centra Průhon, průhon.cz. Z Prahy Dominik Šmaus.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Sobota nám přinese polojasno nebo skoro jasno, odpoledne počítejte ale s přibýváním oblačnosti a večer možná také zaprší. Odpolední maxima na 24 stupních Celsia.
4: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
5: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: 3 minutky po 11. jdeme hrát hity na přání k vaření. Pište se na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, co byste rádi z éteru slyšeli. Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Sia, to slibuju, že bude. A co bude dál, to je samozřejmě na vás. Tak pište právě teď.
5: Hit Radio.

Give Up, Sia, Hit Radio s vámi, hity na přání k vaření, jdeme na vaše vzkazy. Ahoj Leonko, zahrát od holek pro tebe, bude to pro Roberta, slavíme narozeniny, děkuji. Potom tady píše Petra, ahoj Leonko, zahraj cokoliv od skupiny Holky, my dneska budeme grilovat a večer se chystáme do Karlových Varů, tak třeba se potkáme. Další SMSka, ty brďo, dneska holky tady vedou, myslím ta kapela Holky, s měkem i na koci. Píše tady ještě Martina, ahoj Leonko, zahraj nám Mám ráda od skupiny Holky, moc jsem je milovala, ale měla jsem ráda i tebe, když jsi zpívala v těch Golden Kids. Ježíš, to už je pravě, to radši tady nebudem ani zmiňovat. A bylo by to pro Hanku, Petra a naši Jiřinu. No tak když to chcete, pojďme zavzpomínat. Holky, Mám ráda právě teď.

0: Rebelka Pink právě teď z Eteru Hit Rádia minutku po 11:15. Za chviličku tady máme speciální přáníčko od Skútra. Ahojky Leonko, dnes zelňačka a bezlepkové borůvkové knedlíky. Zahraj prosím písničku od Skútra pro tebe a pro dobrou náladu všem posluchačům. Děkuji Hanka z Bílé Třemešné. Tak Haničko, dobrou chuť k obědu, děkujeme za tvoji zprávu. Tak samozřejmě Skútr taky bude Enrique Iglesias pro Péťu z Prahy a doplní to ještě samozřejmě Huntrix Goldeny, to máte rádi, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli. No a pak si vezmeme na telefon někoho z vás.
1: Gramů za 17,90, Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90 a Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Everybody on the floor. We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of school?

hyper, hyper. Hyper.

Hity na přání k vaření, 11:30 je tady. Jdeme opět na vaše SMSky, píšete nám na 777-937-777. Ahoj Leonko, jedeme z České Lípy, směr Nový Bor a Rumburk na prodloužený víkend. Prosím tě, mohla by si nám zahrát Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart. Děkuju Petra, bylo by to pro Kačku, Hanku, Jarušku a Marušku. Je to naše dámská posádka, jedeme si užít to volníčko. Jste super, moc rádi vás posloucháme. Holky, já myslím, že skvělá volba. Mohli byste klukům vlastně konkurovat, jak taky bylo pět, nebo je pět. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, právě teď z Eteru Hit Rádia. Taky bude Hugh Grant a Offenbach a Norma Jean Martin. O to jste si napsali, to tak

into love. Hit Radio stále s vámi. A hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Leony, Bruno Mars nebo Imagine Dragons. Tohle ještě všechno bude od nás. Pro vás, vy jste si vlastně o to napsali tak trošku sami. No a potom už je tady pravé poledne, tak ještě hodinku a 20 minut společně. A pak trada, směr Karlovy Vary. Vím, že většina z vás tam jede taky, tak šťastně.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal v pátek večer velkolepě. Oslavám přálo i počasí. Dorazily hollywoodské hvězdy, včetně té největší amerického herce Dustina Hoffmana. Po červeném koberci se však prošli také oblíbení čeští a slovenští herci a herečky. Nechyběly pochopitelně ani desítky tisíc lidí, kteří se vydali do karlovarských ulic. Povedený večer zakončil skvělý koncert u hotelu Thermal. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Společnost rozdělují politické rozpory, které se promítají také do připomínek výročí. Banky po zvýšení základní sazby České národní banky navyšují úročení u spořících účtů jen zvolna. Podle některých ekonomů však spoření opět získává na atraktivitě. Cestou k dlouhodobému zhodnocení úspor jsou ale i investice do akcií nebo nemovitostí. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Botanická zahrada v Troji láká na novou expozici Rostlinná Odysea. Je nad skleníkem Fata Morgana a provedená s historií rostlinného světa, od jeho nejstarších forem až po současnost. Na expozici navazuje stejnojmenná letní výstava, kterou najdeme ve výstavním sále v ornamentální zahradě. Z Prahy Dominik Šmaus.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, postupně bude přibývat také smíchu na vašich ústech, protože nebude takové vedro, jak minulý týden. Bude možná trošku pršet k večeru, ale maxima 24 stupňů Celsia.
4: Ale to, jak se krásně spí, to je nepopsatelný.
5: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
4: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte. Poslední společná hodinka před námi, tak si to pojďme užít, spousty skvělé muziky, jako teď. Pitbull, Christina Aguilera a vám přejeme dobrou chuť.
5: Hit Radio City.
6: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

baštíte něco dobrého, co jste si uvařili, ukuchtili nebo jste jen tak někde od někoho dostali. Představte si, že majitel fitka v Číně vypsal výzvu roku. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, tak bacha, dostane Porsche Cayenne. Tomu říkám krucis odměna. Představte si tu motivaci, každý Angličák vás přiblíží velkému Angličáku. To je prostě sen, chápete to? Buď ten majitel ví, že je to biologicky nemožné, anebo má fakt hodně Porsche na skladě. To není dieta, to je v podstatě pokus o zmizení v přímém přenosu. Na druhou stranu říct si po těch, já nevím, 3 měsících, sakra, schodil jsem jen 30 kilo. To taky není úplně blbý, ne? Akorát teda nedostane to Porsche. Hezké odpoledne, jsme Hit Radio a hrajeme ty nejlepší hity právě teď.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu s vámi stále Lea do 13. hodiny a nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete poslouchat odkudkoliv online. Hitradio.cz a nebo přes aplikaci Radia.cz. A kdo byste miloval devadesátkové hity, což vím, že většina z vás má hodně, hodně rádo, tak Hit Radio 90. Taky si nalaďte, zkuste a nebudete litovat.
1: Hit Radio City.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: is the answer.
1: Teď mám tady pro vás příběh, který vás fakt zahřeje u srdce. Mě trošku i vrátil do dětství a do těch krásně naivních, takových těch prvních pokusů o vydělání si peněz, o samostatnice. Malej kluk v polské Nise si chtěl jen vydělat na prázdniny, tak si postavil stolek u silnice. Co už na tom by nebylo nic divného, jenže našel se soused, kterému to prostě vadilo, byl to takový asi ten dědula Morous, a zavolal na něj policii, že dítě podniká na černo. Ale víte, co udělala policie? Možná jste to už někdo zaregistroval, tenhle ten příběh, protože to obletělo celý svět. Tak policie přijela, koukla na kluka a místo papírování od něj všechnu tu limonádu koupila. Prodával tam vlastnoručně domácí vyrobenou limonádu. A ještě se s ním kluci vyfotili, udělali mu takovou reklamu, že do hodiny měl vyprodáno i to, co vlastně ještě nestihl ani namíchat, což je naprosto skvělý. Prosím vás, podporujme

0: A Moje kroky se odebírají na filmový festival do Karlových Varů. Zítra tady s vámi bohužel nebudu ani v pondělí, jak jste vždycky zvyklí, když je státní svátek, tak já ho oslavuji prací. Ale opravdu budu teď pracovně 2 dny v Karlových Varech. Těším se moc, nejenom to, že tam budu zpívat, ale taky se projdu pomole jako modelína, takže držte mi palce, protože o mně je známo, že já nemám ráda podpatky a tam teda budou 12 cm. Takže doufám, že to přežiju. No a v úterý ve snídani šampionů pojedeme zase celý týden spolu, tak doufám, že budete u toho se mnou. A pokud možno, zůstaňte i dál teď na vlnách Hit Rádia. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Na dovolenou se těšíme, zároveň nám ale dělá starosti. Nějaké obavy spojené s dovolenou má 80% Čechů. Loni to bylo 84%. Vyplývá to z nového průzkumu. Lidé se v souvislosti se svou dovolenou obávají zejména nemocí, nepříznivého počasí, dopravních komplikací anebo vysokých cen. Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku 5-leté smlouvy na $90 milionů. A Carlson se rozhodl ji přijmout. Pokud jeho současný klub Ducks nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: A jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat maximálně kolem 27 stupňů. No a bude oblačno až zataženo a k večeru by nám mohlo i trochu zapršet.
0: Hit Radio City.
2: Tolik nejnovější zprávy, krásnou sobotu všem. S vámi už Tomáš Kočárník a jdeme rozjet první společnou hoďku.

Tohle byly Linkin Park na Hit Radio City. Je tu sobota, pro vás doufám volný víkend. No a pokud byste chtěli vyrazit za kulturou, tak tu rovnou něco mám. Divadlo Ungeld uvádí hru Brácha. Tohle anglický dramatik Simon Gray napsal svému mrtvému bratrovi jako dárek. Já vím, je to romantický, že jo, někdo dá bratrovi hodinky. Simon Gray mu dal 2,5hodinové drama o alkoholismu, vině a milostném trojuhelníku. V hlavních rolích se tady můžete těšit na Marka Němce, Igora Ozoroviče nebo Veroniku Kek Kubařovou. No a právě tohle se hraje na letní scéně na Novém světě. Nejbližší termíny jsou dneska, tedy 4.7. No a taky zítra, tedy v neděli, vždycky od 20 hodin. A pokud byste si chtěli chytnout ještě posledních pár vstupenek, tak všechno najdete na www.divadloungild.cz.

0: Jonas Blue, JP Cooper a taky Hit Radio City. A pokud byste rádi vyrazili do přírody, což se vřele doporučuje, tak to chce dobrý vercajk. No a díky nám se k němu můžete dostat úplně zadarmo. Na webu Hit Radio City pro vás totiž máme takovou jednu otázku. A tam se ptáme, jaký je váš nejlepší příběh a zážitek ze spaní pod hvězdami. Pokud tohle vyplníte a podělíte se s námi o váš příběh, tak se automaticky zapojíte do soutěže na to speciální vybavení do přírody v hodnotě 7 000 korun. Takže jestli chcete zkusit svoje štěstí, mrkněte na webovky Hit Radio City. No a tady už bez zbytečných průtahů jdeme na další hity. Bude Luis Capaldi, ale ještě předtím Verona. Díky, že jste s námi.
1: Za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Sunrise Avenue, Hit Radio City s vámi, krásný víkend všem. No a teď je tu důležité info pro všechny, respektive pro ty, kdo používají v Praze městskou hromadnou dopravu. Je léto, to je čas grilovaček, opalovaček a taky výluk a oprav v MHD. Teď konkrétně je v kurzu metro C, kde od dnešního dne je přerušen provoz v úseku nádraží Holešovice a Pražského povstání. Takže pokud je tohle plus minus vaše lokalita výskytu, počítejte s tím, že tady s ničím počítat nemáte. Konkrétně je tady zavedena náhradní autobusová doprava XC a pokud budete klasicky zmatení jako lesní včely, tak jsou tam brigádníci v reflexních vestách, kteří vám to vysvětlí jako úplnému pitomci, protože od toho tam jsou. Věřte mi, vím, co říkám, dneska jsem se s nimi bavil, když jsem jel do práce.

One Republic s jejich hitem Sunshine tady u nás na Hit Radio City. Minulou sobotu, kdy bylo vedro jako v kovárně, tak i přes to všechno tahle parta to rozjela živě na pražských Letňanech, kam za nimi dorazilo neuvěřitelných 14 000 lidí. A byl to jeden z největších koncertů tady u nás za poslední dobu. No a to se pozná pravý fanoušek té kapely. Jdete na koncert i přesto, že víte, že to bude trvat tak 15 minut na přímém sluníčku a bude z vás v podstatě lidská topinka. My tady nejdeme roštovat žádný grill, ale další hity. Teď kapela Poetika, ale ještě předtím Black Eyed Peas na Hit Radio City.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více info v restauracích. Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Každá duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Kapela Poetika a jejich Mám pocit, že tě ztrácím. Společnost vám dělá Hit Radio City, naše první společná hočka se pomalu a jistě blíží ke konci. Doufám, že užíváte soboty. Já jsem samozřejmě velmi rád a hřeje mě u srdce, že trávíte víkend s námi. Možná mě spíš teda po těle hřeje to, že mám vypnutou klimatizaci, ale pojďme si říct, že je to ten první důvod, že je to díky vám. Za malou chvíli už nejnovější zprávy, teď ale docela pro vás ještě další hromada hitů a jako první si dáme Global DJ. Slash dance.

0: Jedna z nejlegendárnějších kapel vůbec. Tohle jsou Aerosmith s jejich hitem Crazy tady u nás na Hit Radio City. Máme za minutu dvě a než si dáme další hity, tak tu pro vás máme nejnovější zprávy.
1: Ači, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud plánujete cestu do Benátek, tak dobře poslouchejte. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila po každé, ale jenom v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný už od roku 2024, stojí ale jen 5 až 10 euro. Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Dalších více než 12 000 lidí bylo zraněno a 15 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. Podle OSN se zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden a trvat by měla dalších několik dnů. A teď ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Cap Verde 3-2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Znovu se trefil Lionel Messi, který dal svůj celkem 20. gól na světovém šampionátu a vylepšil vlastní rekord. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem. To Kolumbie zdolala Ghanu 1-0 a doplnila seznam účastníků osmifinále o poslední jméno.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Po zprávách, jako vždy ještě počasí, tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 23 stupňů, maximálky dneska do 27, mraky by se nás měly držet celý den a k večeru by nám mělo i trochu zapršet.
4: Hit Radio City.
0: Tolik novinky ze světa i z domova, tady taky Tomáš Kočárník a startuje naše další společná hoďka.

Na Hit Radio City zpěvák Síl, kterýho já osobně hrozně uznávám, nejenom za jeho hudbu, ale i za to, že dokázal zbalit Heidi Klum. Kdo z nás to může říct? No a teď, přátelé, dotaz. Šli byste se vykoupat nebo se koupete ve Vltavě? Co si budem povídat? V těch vedrech se to přímo nabízí, ale ne každý na to je. A pokud jsou lidé takový citlivější, tak se tam bojí třeba vykoupat i v té Vltavě. Kdo se toho ale nebojí, to jsou tradičně v Indii. Místní ministr se tam rozhodl vypít rovnou vodu z řeky, aby všem dokázal, že je čistá a nezávadná. Ano, ten člověk se napil z řeky v Indii. Tušíte správně, skončil v nemocnici. Drsné podmínky, asi tušíme všichni, co je pro Inda nemocnice, je pro Evropana rovnou márnice. Navíc, jestli se napil z vody z řeky v Indii a jeho jako Inda to dostalo do špitálu, tak nás by ta voda

0: Hit Radio City s vámi, no a tahle spolupráce nás baví. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Krásnou sobotu všem, ať děláte cokoliv, pro vás tady rovnou chystáme další hromadu hitů. Bude Sam Feld a Rani, taky Bruno Mars a Rose, ale ještě předtím taková, no jak to říct, parta skromných kluků z vesnice, kteří se dostali až na samotný hudební vrchol a hráli po celém světě. Jeden veselý, já druhej smutnej, šeptám. Je to neuvěřitelný, ale táhnou to spolu už od roku 1998. A pořád jim to klape. Kapela Divoký byl a jejich pocit na Hit Radio City.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Rosé a Bruno Mars tady u nás na Hit Radio City. No a drazí spoluobčané, řidiči, cyklisti, a vy, co jste si mysleli, že magistrála se snad jednou dočká klidnějších dnů, tak cením váš optimismus. Ale teď trochu drsné reality. Od pondělí 13. července čeká magistrálu dlouhé omezení kvůli opravě stropní desky odbavovací haly na Hlaváku, která vypadá, že je tam od středověku. Pro lidi to bude plus minus znamenat to, že sice provoz po magistrále pojede dál, akorát se v obou směrech zruší jeden pruh. Takže magistrála bude vlastně dvouproudovka. Bude to drsný a chtěl jsem, abyste to věděli. Jo, od 13. července na 126 dnů bude pražská magistrála tak omezená, že to raději v klidu proberte ještě s vaším terapeutem, a pokud jezdíte autem, tak jako můžete to tam pak zkusit, ale počítejte s tím, že ta magistrála bude spíš než silnici vlastně připomínat parkoviště. Still

0: hit s názvem
1: Na Hit Radio City. Lépe bych to neřekl než ona. No a na Facebooku a Instagramu máme právě teď pro vás takovou speciální anketu. Včera oslavila 64. narozeniny vlastně asi největší filmová legenda v historii, a to Tom Cruise. V tento den je vždycky neuvěřitelné si pro nás ostatní lidi uvědomit, jak může člověk vypadat v 64 letech. Na druhou stranu, podle mě celý svět už přijal tu skutečnost, že Tom Cruise není člověk, ale robot nebo mimozemšťan. Každopádně, my pro vás máme na našich chlubítkách, tedy sociálních sítích, speciální anketu, kde se vás ptáme na ten váš nejvíc oblíbený film s Tomem Cruisem. Tak nám dejte vědět do komentářů, budem rádi. No a já už tady pro vás posílám další hity, ať máme ten víkend hezčí. Jako první No Doubt a jejich Don't Speak.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a Calum Scott na Hit Radio City. Hezkou sobotu všem, dneska máme 4. července. Díky Cyrilovi a Metoději je to prodloužený víkend, krásně to vyšlo na pondělí, tak doufám, že se vás to týká a nebudete v pondělí makat a... Pokud ano, tak vám přeju, ať je to za ten sváteční příplatek, když už nic jiného. Za chvíli dáme nejnovější zprávy, kde se mrkneme na klíšťata a taky se podíváme na ten zapeklitý hormuzský průliv. Docela, ale stíháme další hity, bude Katy Perry, ale právě teď kapela Mirai a jejich Easy.

Opakovali jsme si je tisíckrát dokola. A pak jsme na ně trochu zapomněli. Tak tady je máš. Srdcovky Hit Rádia.

0: Tohle byla Katy Perry na Hit Radio City, za chvíli třeba Imagine Dragons, ale blíží se nám třetí hodina a tak je tu čas na nejnovější zprávy.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku po prodělání klíšťové encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu anebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti anebo koncentrace. Zjistili to lékaři z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. Klinika na studii pracovala spolu s infekčními odděleními v Českých Budějovicích, Pardubicích a fakultní nemocnicí Ostrava. Paříž a Londýn chtějí zajistit bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Na projektu spolupracují s Ománem poté, co odmítl mezinárodní námořní misi Irán. Podle rámcové dohody mezi USA a Iránem, jejíž klíčovou součástí je otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu, leží odpovědnost za odminování v této oblasti výhradně na Iránu, tvrdí to Teherán. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. 88-letý držitel dvou Oscarů uvede dnes ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Vrchol cyklistické sezóny je tady. Začíná Tour de France, letos z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a nakonec také Alpy, než se přesunou do Paříže na slavnostní dojezd. Ve francouzské metropoli bude vítěz závodu korunován 26. července. Česko bude mít trojnásobné zastoupení Pavel Bittner, Matyáš Vacek a Jakub Otruba.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Zprávy za námi, teď ještě mrkneme na počasí. Na celý prodloužený víkend jsou slíbeny mraky, bude oblačno až zataženo, místy s trochou deště a maximálky na dnešek i na zítra nejvíc kolem 24 stupňů.
1: Hit Radio City.
0: Informací už ale bylo dost. Krásný víkend všem na Hit Radio City. S vámi už Tomáš Kočárník a teď ti slíbení Imagine Dragons.

0: Bíbírek a Fightless na Hit Radio City, no a jak by řekl klasik?
1: Bude hit, Cecilko, hit bude.
0: Je to tak, jedny vedra už tu byly a další ještě dorazí, takže bude opět situace taková, že se vám budou potit i zuby, ale hlavní město vymyslelo vylepšovák, jak ta vedra prostě přežít, a to místa s názvem Oázy klidu. No, oázy vody, jsou to prostě oázy, kde v aplikaci můžete najít taková místa po Praze, kde se nachází pítka a místa, kde se můžete ochladit, a jsou tam i takový ty boží rozprašovače na tu bodu. Je to prostě taková naděje. Naděje v té rozpálené Praze s těmi rozpálenými dny, jak to tady přežít. Takže když tak mrkněte na tu aplikaci Oáza chladu, no a třeba vám to zachrání život. Protože cokoliv v Praze nad 35 stupňů, to už není město, jo? To je

0: Kapela Krištof a jejich šňůry tady u nás na Hit Radio City. Aktuálně mají letní turné v plném proudu, tak pokud byste ještě chtěli chytnout nějaké lístky někde poblíž vás, tak můžete mrknout na webovky kapely Krištof. Nás teď ale čekají další světové hity, bude například Ed Sheeran, který si ze svého domu nechal vyrobit speciální podzemní tunel do své oblíbené hospody, kterou taky vlastní, aby nemusel potkávat lidi.
1: Ježíš, já bych to chtěl taky.
0: Akorát mi k tomu chybí ten vlastní dům, tunel a vlastně i ta hospoda, no. Každopádně, než si dáme Eda, tak bude Cyril a jeho Stramblin' In.
2: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byl Ed Sheeran na Hit Radio City, za chvíli třeba Miles Smith, no ale teď. Řekli byste, že Česká republika je v něčem světová velmoc? Jako fakt jsme v pivu a v produkci filmu pro dospělé. Já vím, jsou to velmi vznešené kategorie. Každopádně aktuálně je v Česku 9 obžalovaných v kauze, která má takový dost specifický charakter. Dívky přišly na modelingový casting, ale bohužel během něj zjistili, jak to říct, že jsou na trochu jiném castingu, než původně zamýšleli. A to právě do filmu pro dospělé. V inzerátu se o tom evidentně nepsalo, každopádně věřím, že zkušenost do života je to opravdu k nezaplacení. Ale zase znovu, holky, když jdete na casting, o kterém toho moc nevíte, a je tam kamera a gauč, je to prostě divný.

Pokud jste unavený z tohle počasí, tak tenhle hit musel zabrat Thunder u nás na Hit Radio City. A jestli máte rádi filmy, tak je tu čas. Tedy konkrétně 15 hodin a 35 minut k tomu, ale mimo jiné

0: 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90 až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: jsme mladí
1: a neklidní.
0: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

jeden z nejvíc ikonických hitů 90. let. Sting, Chap Mami a jejich Desert Rose tady u nás v éteru Hit Radio City. Ta kombinace těch dvou jazyků je prostě naprosto boží. Před chvilkou jsme tu měli Vanastovi Vaci, to byly zase český devadesátky. No a kdybyste náhodou těch devadesátkových hitů pořád měli málo, tak pro vás máme, připomínám, naše speciální Hit Radio 90 a současně taky náš z Brusu nový podcast, kde vzpomínáme právě na tohle období legendární hudby, ale nejenom hudby. No a současně tady pro vás máme připraveny i speciální hudební večery a konkrétně na devadesátky vzpomínáme vždycky ve středu a ve čtvrtek a taky v úterý po 18. hodině. Tady už ale docela, než si dáme nejnovější zprávy, protože další společná hočka se nám pomalu a jistě blíží ke konci, tak tu máme další hity. Budou Linkin Park, no ale ještě předtím držitelka Grammy. No a tou nebude nikdo jiný než legendární, kontroverzní, ale skvělá Miley Cyrus. Díky, že jste s námi. Krásnou sobotu.

0: Tohle byly Linkin Park s jejich hitem Lost, za malou chvíli třeba Guru Josh Projekt nebo kapela Činasky, ale do té doby vás nejdřív doinformujeme, jsou tu nejnovější zprávy.
1: A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: V 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Lékaři i nadále prošetřují epidemii salmonely v Evropě. Na vině jsou zřejmě instantní nudle společnosti Riva Foods. K začátku července bylo potvrzeno 106 případů. Nakažení jsou ze 14 zemí, včetně Česka. Zde se zatím potvrdilo 6 nemocných. Poslanci opoziční KDU-ČSL navrhli rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Navrhovaná úprava podle lidovců posiluje význam svátků jako dnů pracovního klidu. To ODS má zcela opačné úmysly, chce zákaz prodeje zrušit. Návrh zdůvodňuje hlavně tím, že zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. A u tohoto tématu zůstaneme. Zítra a pozítří jsou státní svátky. 5. a 6. červenec ale nepatří mezi dny, kdy stát zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Na den slovanských věrozvěstů a den upálení Jana Husa tedy nakoupíte jako obvykle. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích kvůli válce na Ukrajině. Ta už trvá přes 4 roky. Během videokonference rada potvrdila své rozhodnutí z března roku 2022. Informovala o tom na svém webu.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Je tu ještě počasí v Praze a okolí dneska a po celý prodloužený víkend budou mraky a oblačno, teploty maximálně kolem 25 stupňů a k večeru by nám místy mohlo i zapršet.
3: Hit Radio City.
0: Nejnovější zprávy jsou za námi, s vámi pořád Tomáš Kočárník, krásnou sobotu, krásní lidé, jdeme na další hoďku. Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Tohle byly Činasky a jejich hit Potkal jsem tě po letech na Hit Radio City. No a neměli jste dneska pocit, že něco fakt smrdí? Hodně obyvatelů Prahy, a to konkrétně nejvíc Prahy 8, hlásilo dost nepříjemný zápach, a to právě dneska v noci. Několik výjezdů potvrdili i pražští hasiči, nikdo se k tomu zápachu doposud nepřihlásil. Kdo by to taky dělal, že jo? No a tak se na sociálních sítích, jak to tak bývá, začaly šířit takové různé špekulace a konspirace. Největšími favority jsou kanalizace a nedaleká spalovna. Další variantou je to, že jsem si včera večer po dvou dnech vydal ze sportovní tašky použité oblečení z fitka. Na druhou stranu, že bych tím omámil fakt skoro celou Prahu, to je podle mě i na mě moc. Každopádně, pokud vy víte, že máte doma někde, nebo můžete mít někde hozené, déle nevyprané ponožky, tak teď je dobrý čas, abyste se mrknuli. Jo, ať případně tady rovnou společně.

0: tenhle hit se do té víkendové pohody úplně geniálně hodí. Bob Sinclair a jeho Love Generation. Společnost vám dělá naše Hit Radio City, jinak samozřejmě i dobré zprávy. V pondělí, přestože nás čeká státní svátek, tak žádný nervy, obchody zavřený nebudou. Jo, on mi stejně za 24 hodin nikdo hlady neumřel, ale lidé často mají sklon k tomu plašit a nakupovat jako zběsilí, když jsou svátky a je zavřeno. Každopádně, zítra v klidu. A tady jdeme v klidu na další hity. Bude DJO, taky Cranberries, ale jako první tenhle si paťák do toho letního dne. Alvaro Soler, Hit Radio City s vámi.
1: To týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle je náš sobotní playlist na Hit Radio City, teď DJ O a na našich chlubítkách, tedy na Facebooku a Instagramu, pořád probíhá anketa. Jak už jsem říkal, Tom Cruise včera oslavil své 64. narozeniny a tak mimo to, že je to fakt upír, protože to prostě není možný takhle vypadat v 64 letech. No mimo to prostě mi píšete do zpráv vaše top filmy s Tomem Cruisem. A dalo se to čekat, nejvíc mi tam píšete Top Gun a Mission Impossible a já se tomu vůbec nedivím. Jako Tom Cruise je člověk, který se vám ve filmu hodně prodraží. Ale zase ušetříte za kaskadéry. Hele, už visel z letadla, skočil na motorce, potápěl se do ledové vody, skákal na motorce ze skály, jo, a v druhém Top Gunu samozřejmě sám řídí tu stíhačku, to jako by se nestalo, on je fakt cvok. No ale Marek mi napsal, že jeho top film s Tomem Cruisem je Barry Seals, Nebeský gauner. To není tak známý, ale je to hodně dobrý tip, je to o pašování drog v letadle. A jako člověku, který pochází ze severu Čech, mi je tohle hodně blízké téma. No, ale když jsme se tady tak nějak společně bavili mimo jiné i o tom Mission Impossible, tak v tom budeme pokračovat i hudebně, protože právě teď je tady vzpomínka na naši skvělou Helenu Zeťovou na Hit Radio City.

Benson Boone právě teď. Ayo hit Beautiful Things na Hit Radio City. No a jak jsem tady mluvil o tom na začátku hodiny, že se v noci po Praze šířil smrad a nikdo nevěděl odkud, tak vám musím říct, že mi do zpráv píšete aktuálně velmi zajímavý teorie. Věrka mi napsala, že by to mohly pražské služby být a testovat nový repelent proti otravným a nevychovaným turistům. Jako, Věrko, zajímavý objev. Honza mi napsal, že to za komunistů takhle nesmrdělo a pak teda píše, vlastně smrdělo, ale nevěděli jsme proč. A Hanka mi napsala, že má jasnou teorii, co v Praze v noci smrdělo. Podle ní jenom vyvětrali kompletně všechny vozy MHD po těch šílených vedrech. Ach jo, já musím říct, že někdy ty vaše zprávy, to je fakt nad zlato. Jdem na další hity, teď zavzpomínáme na legendární seriál Přátelé. Budou Rembrandts.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte.

0: slušal.
1: Hit Radio City s vámi, no a teď taky Black Eyed Peas. Další společná hoďka se nám pomalu a jistě blíží ke konci, jinak samozřejmě pokud třeba dneska rozkliknete nejpoužívanější český vyhledávač, tak tam máte kolonku nejvíc vyhledávaných témat, které aktuálně jsou. Určitě to znáte, dneska je tam Filip Turek se obrací na soud, Dekot Čvančarová ve Varech, Taylor Swift se vdala, fotbal a Rusko tvrdí, že dobylo nějaké město. Já bych to nazval takový běžný, normální víkend, takže můžem na další hity.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Sirišťová.
2: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
1: Výlet do Benátek se do budoucna prodraží. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je zpoplatněný od roku 2024, stojí ale 5 až 10 euro. Tenistka Marie Bousková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená 21 otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ljudmile Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. V boji o čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elis Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu po výhře 7-6 a 6-1. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí dva zápasy. Od 19 hodin se střetne Kanada s Marokem. Duel, který má nečekané obsazení, může znamenat historický úspěch pro celek javorových listů. A nebo snahu Maročanů zopakovat 4 roky starý úspěch v podobě postupu. V 23 hodin proti sobě nastoupí Paraguay a Francie. Tým Le Bleu je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Co se počasí týče, tak víkend v Praze je a bude převážně oblačný s občasnými přeháňkami. Teploty by se měly přes den pohybovat v rozmezí od 20 do 25 stupňů Celsia, no a v noci to bude pak kolem 15.
0: Hit Radio City.
3: Tohle byly nejnovější zprávy a počasí, s vámi už zase Tomáš a před námi poslední společná hoďka.
4: Hit Radio. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě

Tohle byla Pink, s vámi Hit Radio City, no a pokud byste rádi vyrazili k vodě, tak jak víte, přírodní nutně neznamená bezpečné. Pražská hygienická stanice zveřejnila čerstvé rozbory vody a mám pro vás zprávu ve stylu dobrá, špatná a džbán. Absolutní vítěz nepopularity je džbán, kde hygienici hlásí, že voda je nevhodná ke koupání. Pokud jste alergik, těhotní, máte dítě nebo oslabenou imunitu, džbán vás tento týden nechce. Mírně zhoršenou kvalitu vody hlásí i Šeberák, Hostivař a Branická pláž. Naopak, bez problému, to jde na Motole, Radotíně, Lipenci, Divoký Šárce a nově zase i na Lhotce, která si na začátku června vysloužila cedulku nekoupat, no ale teď se tak nějak, jak to říct, rehabilitovala jako student po přezkoušení. Takže než vyrazíte někam s ručníkem, zkontrolujte mapu koupací vody a pokud vám synice kývnou zpátky, tak je lepší se otočit a případně to doma jistívana. Tady už Gigi D'Agostino a další hity.

Vítěz Eurovize rok 2019, a to právě s tímhle hitem Declan Lawrence, právě teď u nás v éteru na Hit Radio City v 17 hodin a přesně 17 minut k tomu. Náš víkendový playlist pokračuje dál, díky, že jste s námi. No a k nám se teď v našem hudebním výběru přidá zpěvačka, která trpí šílenou posedlostí na čistotu. Ona má jako až panickou hrůzu z bakterií a denně si čistí zuby minimálně 6x a zároveň každý den si vezme tak 26 různých prášků. Víc už snad bere jenom můj děda. Tohle je Katy Perry pro vás tady u nás v éteru.

jedním z jeho nejslavnějších hitů vůbec. Relax, Take It Easy. No a letní program s Hit Rádiem City pokračuje dál. Asi tušíte, kam tím mířím. Je to tak, přátelé, čeká nás další City Picnic. A to už 37. od 15 hodin a 30 minut v parku Parukářka. Jako vždycky tu na naší akci bude vstup úplně zdarma, což si řekněme upřímně informace, která vždycky potěší, kdy vám někdy něco v dnešní době někdo dá zadarmo. No a můžete se těšit na divčí skupinu Lollipops, improvizační show, speciální doprovodný program, a to pro všechny věkové kategorie. Bude také vystoupení naší kolegyně Jasmin a dorazí mimo jiné třeba i tenhle sympaťák. Taková reklama na pozitivitu, to je potřeba vždycky. Pokáč nebude chybět, tak si nezapomeňte, přátelé, zapsat do diářů další City Picnic 30. července od 15 hodin a 30 minut v Praze.

0: Denzel s hitem Pump It Up právě teď u nás v éteru Hit Radio City. No a pokud jste takhle s létem v aktuálně ve fázi, kdy gauč a TV jsou vašimi nejlepšími kamarády, tak máme pro vás na Facebooku Hit Radio City speciální anketu, kde se vás ptáme na váš oblíbený seriál, který si můžete pouštět pořád a pořád dokola a nikdy vás to neomrzí. Tak nám dejte vědět ten váš nejoblíbenější, no a třeba se v komentářích dozvíte tip na nějaký z Brusu nový. Tady už ale pokračujeme v našich hitech. Bude Ray, One Republic, ale jako první Naughty Boy a Sam Smith. Hezkou sobotu.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Roxette právě teď v éteru Hitradia City. 6. hodina se nám blíží, takže já vypínám mikrofon a budu se na vás těšit zase příště. Teď už vás nechám jenom ve společnosti našich hitů. Pokud nejste fanoušci veder, tak tohle počasí pro vás musí být úplný vysvobození. A děláte cokoliv, tak doufám, že máte hezký víkend a jsme rádi, že ho trávíte s námi. Za chvíli už nejnovější zprávy, no a po nich třeba Calvin Harris a John Newman, bude taky Jay-Z a Alicia Keys nebo Kateřina Marie Tichá. Loučí se Tomáš Kočárník, krásnou sobotu a budu tu s vámi zase zítra po 13. hodině. Do té doby mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Island přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá?
8: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
7: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Australský trenér Ange Postecoglou převezme fotbalisty An Nassru s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem. V saúdsko-arabské lize se kouč pokusí zapomenout na poslední 2 nevydařená angažmá v Premier League. V novém působišti podepsal smlouvu na 2 roky. Oznámil to mistrovský klub z Riádu. A na závěr počasí, noc bude oblačná až zatažená, místy čekáme přehánky a teploty se udrží mezi 16 až 11 stupni. Neděle nabídne oblačno až zataženo, občas nám zaprší, připravte se na přehánky, ojediněle také bouřky a teploty nás čekají v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
10: Hit Radio City. Zlepši si náladu.

because my dreams are bursting at the seams.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.